0: jour, merci.
1: Sýnej s Rádiem B.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na rádio.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Pro lidi.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

0: Dobré ráno. Je 8 hodin na rádiu B.
1: Zprávy na rádiu B. V obci v Norovi na Hodonínsku byl ve středu postaven 60-metrový jeřáb, který umístil více než 40-tunový ocelový oblouk. Tento oblouk se stane klíčovou součástí nové lávky pro pěší a cyklisty přes řeku Moravu. Investice Jihomoravského kraje za 51 milionů korun poskytne bezpečné spojení mezi přístavištěm Baťova kanálu a okolními cyklostezkami. Víkend v Česku přinese pravé supertropy s teplotami přesahujícími 35 stupňů Celsia. Avšak v pondělí dorazí studená fronta, která ukončí další vlnu veder. Slunce a teplo tak rychle vystřídá ochlazení. Jihočeský hejtman Martin Kuba se snaží distancovat své hnutí Naše Česko od přezdívky Béčko Ano a začíná kritizovat kroky současné vlády. Zdůrazňuje, že srovnání s hnutím Ano má smysl pouze ve vztahu k jeho původní verzi z roku 2011. Jeho snaha poukazuje na odlišnosti a specifika, která odlišují jeho politickou platformu od hnutí vedeného Andrejem Babišem. Večer ve středu se nad Českem odehrála nebeská podívaná, kdy měsíc zakryl 87,5% slunečního disku a vytvořil mimořádně výrazné částečné zatmění. Tento úkaz dosáhl vrcholu ve 20 hodin 11 minut středoevropského času, což představovalo jedno z největších zatmění pozorovatelných z naší země. Úplného zatmění se Česká republika dočká až 7. října 2335. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu.

Jo, ahoj, ahoj, kluci a holky, jak se máte? Posloucháte Radio B a od mikrofonu se hlásí bílý muž s černým srdcem. Je to tady, naladili jste si Black Eye Top, tak jak to jde? Mám pro vás velice pozitivní zprávu a to je to, že venku je vedro a tady bude ještě víc. Proč? Protože budeme tančit. Funky, soul, jazz, rock and roll, Mr. Hip Hop, no prostě bude to exkluzivní, tak co vy na to?

jako vždycky. Dáme si nějakou funkovou záležitost, protože tenhle ten pořad, ten je vždycky funk, funk, funky. No tak pojďme na to, voláme na Max. Jedem, Radio B.

Wow, dělám z vás janky, protože jsme funky a že jste nám věrní, hraju pro vás věci černý, swing, mambo, jive, dozněla pecka Fury, so live, a já mám chuť na pořádný swingčík, a že jsou to věci macatý, zazní taky léta 20. Takže pokračujeme dál, dámy, pánové, vytáhněte repráky. A posolte to pěkně sousedům, protože je to takový, jaký to je. Maxwell Street Moonshine na Radio B. No tak pojďme na to, mám vás rád.

Trapa, wow, Johnny Trapas, dobrá hudba hraje vždycky na hlas a já říkám, hey man, přichází Little Richard Wayne Pennyman, no jasně, přichází Mr. Rock'n'Roll, možná ne král, ale rozhodně architekt, tak pojď na to, Richard, get rhythm, wow!

tak, telefon, tu je Borec, zazněl do éteru Prima Rockets, thank you, no tak jo, klepity klap, na řadě je také Mr. Rap, dámy a pánové, přidáme si možná trochu kytárku a řekneme si do rytmu svoje názory, pojďme na to, dámy a pánové, máme tady 14 minutu našeho pořadu a doufám, že se vám to líbí, protože já jsem tady s váma, kdo mě nezná, ten mě brzo pozná, wow, King B, přesně tak, král včelka, Tatara umí borat, jedeme na to, dámy a pánové, takže jo, zase volme doprava, jako vždycky, jsem tady s váma, jsem tady pro vás, pojďme, budeme rapovat. Back by the

pam pam pam. Hej, celý svět klepu v rytmu rapu na pana King B. Oho, kdo to ví, kdo mi odpoví, jaká tady pecka zase nastane. Přichází na řadu trošičku nudžezový muziky. Máme tady 19. minutu našeho programu a doufám, že tančíte. I když je vedro, nám je to úplně jedno. Stále svítí tu a my paříme. Oho, v rytmu nudžez. Master T, Soul Jazz Experience. Posloucháte Radio B a Black Eye Top. U Marku je bílý muž s černým srdcem, MC Mark.

funky funky groovy groovy jazz funky no jasně, ať je to new jazz nebo jazz rapová muzika, sousedi se hroutěj, protože se v rytmu kroutěj, skáčou, breakujou v rytmu jančí, prej poprvý Black Antop svačí a ty tu s námi kámo buď a popřeju vám dobrou chuť, dámy a pánové, máme tady 90. léta, já mám chuť na nějakou dancovou záležitost, co vy na to, DJ Chad Jackson, no už jsme si něco od něj hráli, no jasně, hráli jsme si pecku You the Drummer Get Wicked a tohle je další pecka z roku 1990. A pak postupně půjdeme na 80, 70, 60, 50 a pak zase zpátky nahoru a dolů. Jedeme dál, jedeme na plý pecky. Tak co mu říkáte? Vy moje kecky, jsem tu pro vás. Tak jdem na to.

Hele, tak tohleto vysílání není úplně pro normální lidi. Já doufám, že i vy nejste normální, protože tenhle ten pořad doprovázen je pořádným zjevem. Provedu vás černým světem, máme tady hudby plno. Paří, Praha, Ústí, Brno, to je ono. Tak si tady šprýmuju, do majku si rýmuju. MC Marky je nám hraj další pecku You Are So Fine. Takže to znamená, že si dáme nějakou pecku ve stylu 80. let. Takže New Jack Swing. Tak jo, líčky jako Bobby Brown nebo Janet Jackson, mám to rád. Jsme v 80. letech a vy jste tady s náma a paříme spolu. Krásný dobrý den, ráno nebo večer, jdeme na to.

come on, New Jack Swing, yeah, yeah, New Jack Swing, oh, ladies and gentlemen, druhá polovina 80. let, oh, takže to mám rád, je rozhodně lepší než ta první polovina 80. let, slunce svítí, tak trochu je vedro, vytáhnu vědro, žvíkám si Pedro, pokračujeme dál, další představitel, a už jsem o něm mluvil, Bobby Brown, a vybírám se soundtracku Ghostbusters 2, ty chlapci, kteří běhají po New Yorku a bojují proti ošklýmu v obrazu. No jasně, Vigo, Vigo, Vigo. Jedeme dál. We are back. Bobby Brown.

Jak se vám to líbí, právě jsme pohřeli hranici 80. let a říkám uuuuhuf, ať žije gruuuhuf, ať žije celá planeta jménem Aretha, miluju barevný hadry brejle, klidně si řekni, ejhle, tohle to fakt není normální, jo, a já říkám, jo, tohle je normální, přichází totiž Francis McGee, Delirium 1977, to znamená opět další soul jazzová, nebo řekme soul funková záležitost trošičku disco music. Tak jo, já jsem MC Marky.

stát, stát, stát. No tak co, lidičky, já vám něco povím. Tleskej, tancuj, buď klidně blázen. Do uší ti proudí pozitivní lázeň. Užijme si v klidu super léta. Hraju ti tu hudbu Geta. Black, black, black, haha. I když jsem bílej, ať mi lidi nadávají, ať si třeba kvílej, protože teď jsme v 70. letech. Jestli tohle to byl Francy, McG, přichází Betty's Type Band, a to znamená, že jsme v roce 1978 a stále to šlape, stále to jede. Mně se líbí, jak tyhle ty pecky jsou docela dlouhý, naproti třeba Maltown Music, která tam byla předtím o nějakých 15 let dřív, tam byly čistě dvouminutové věci. No, tak si užijeme další věcičku, jdeme na to.

No tak co, kluci a holky, tak co tomu říkáte, horší se nám zvuk a to je vážně fuk, nečum na mě jako puk, koukej pařit na parketu zářit, safra, kalhoty do zvonu, na hlavách afra, dámy a pánové, je to tady, už vám pustím 60. léta, tyhle ty mám vůbec nejradši.

No tak co se, jak se vám to líbí? Já mám prostě rád tyhle 60. let a Funky Nassau pro všechny posluchače rádia B. A říkám, oh yeah, tleskáme na druhou. Špatný věci rád se tady nebudou. Ve městě je nový šerif, ale taky nová holka. Brand new girl. Oh, já jsem funky, funky, funky man. A vy jste funky, funky lidičky. Jo!

Ho, jo, všem se líbí hezký holky, a žádný okolky, ať jsou to Češky, Němky nebo Polky. You are wasting my time, zbytečně vás nebudu obírat o čas. Přichází totiž další funky nářez od Billy Garnera, to je top.

nalezte tady na Rádio B. Od Majku se hlásí MC Marek a tohle je černý hrnek. A že v něm dobře vaříme, ve vedru se paříme. Dámy a pánové, druhá polovina našeho programu je tady. A my ještě stále jsme v 60. letech, ovšem pozor, jednou nohou v 50. Black, black, black, jsem tady.

No jo, no jasně, The Champs, 50. léta. Hej milá, tančíš jako víla, muž za to víno nebo tequila, a že si jí dost vypíla, no to je teda síla, je nám MC, je nám hrej, hrej mi, přichází totiž Denny.

Wow, já říkám, jo, Danny Boy, rock and roll, žádný keci, sladký věci, přicházíme dál, stále 50. léta na Radio B, Sweet Thing, oh, takže jo, a za chvíli tady bude Rhythm and Bull, a pak taky Mr. Swing, roztančíme ring, pojďme na to, tleskáme na druhou, a tančíme spolu.

takto jsme se dostali do doby, kdy se ženský uměli vážně pěkně oblíkat a autáky měli chromovaný nárazníky. Jo, a jestli přichází další věc, tak strapněte si ho miláčka za ruku, protože on to vyžaduje. Hold me baby, hold me baby na Radio B.

Včica, kama to tady zavání, nehaš, co tě nepálí, jako malé kotě, co spalo v bodě. Dámy a pánové, pokračujeme dál v našem pořadu, já s vám chuť teď si dát ještě něco trošičku pro intelektuály, to znamená, že si dáme ještě trošičku jazzu, jazzu, pokračujeme dál, aby jsme pak otočili čepice a budeme si taky rapovat.

jazz, stále to mám rád a stále to tady frčí. Hrajeme funky, soul, jazz and rock and roll a jak jsem slíbil, na řadu přichází rapový páni. Kousla mě snad mamba, že přichází Little Samba.

Skvělý rádio a já vám tady servíruju to nejlepší z černý hudby za posledních 120 let. Přesně tak. Já jsem MC Marky, ten co má rád pivopárky a tohle hudbu prostě miluje. Ať si makač nebo flink, tohle byl Ugly Duckling a jich rapping. A já vám pustím naši černou sestru Queen Latifah, single Nature of the Sista. To znamená něco rychlejšího, ale je to stále hip-hop music.

sestra Queen Latifah. V našem skvělém pořadu další pecka chutná k jídlu. Odej se rapu, rýmu a beatu. Koukej tančit, koukej skákat, nebudej se flákat a něco kdákat. Hip-hop music, te bude vždycky lákat. Jedeme dál, dámy a pánové. Tak se mi zdá, že jsme pomalu jistě se opět dostali do 90. let. Ještě si dáme jednu rapovou pecku a pak pojedeme zase v rytmu modern funk music. Stone Funkers.

No tak co, ladies and gentlemen, zdravím boháče z spodinu, máme ještě půl hodinu a já míchám dobrůdku, hudební pochoutku pro vás, pro všechny. A když jsem slíbil, že budeme hrát stále moderní funky, tak splním svůj slib, ghetto drunk, oh, time warp, oh, je to tak, klepity klap.

Jo, haha, pravidelná show ve středu. Pozdravuji manželku, dědy i manželku i dědu. Řekni mu dědečku na Bčku. Je hudba top. Hrajou rock and roll, funky hip hop a taky černý pop. Jedeme stále dál, protože máme posledních 20 minut. To nás ovšem nelimituje. Vy jste tady s námi a jsem tady pro vás. Uho. Buďte černý, našemu rádu věrný.

Ho. Tak tohle to je Black Eyed Peas, normálu, nenormální, buďme neformální, je to tak, že nám ujel vlak, co a jak, kámo, piješ mi krev, pustím ti teda KLF, to znamená pěkná jízda z 90. let, je to disco, nebo je to techno, nebo co to vlastně je, rozhodně je to dobrá muzika, která sem patří, dlouho jsme si to nedali, tak pojďme, nasedneme do toho vlaku a pojedeme do další stanice, máme totiž ještě 15 minut.

Wow, wow, no tak co vy na to? Po tom šíleným nářezu jsme se pěkně odpočinuli, moře, moře, Black Eintop, tak se dobře nad Labem, vysíláme z Roudnice nad Labem a já mám ještě chuť si dát takovouhle pohodičku a možná to tím vlastně dojedeme. Přichází Cosimo and the Hot Cold, so Jet Black Blue.

teda, jo, má to velký plus, že hrajou i blues a že nám to tu doladí prýma věci pomalý, který snad nikomu nevadí. Dámy a pánové, máme tady poslední 6 minut a já jsem si vybral další pomalou věc. Oh, Jack

Takže má otánová záležitost. Já vám něco musím říct. Málo kdy hrajeme tuhletu pomalou muziku, ale život je změna. Psala mi tu nějaká teta, že pomalý věci hrála taky James Etta. No jistě at last. A bude to tak jedna z našich posledních záležitostí dnešního večera, rána nebo dne. Takže dámy a pánové, díky za to, že jste poslouchali tuhletu skvělou show. Tohle skvělý rádio, od mikrofonu se hlásí MC Marky a tohleto byl Black Eyed Top. Za 14 dní nashledanou, zůstaňte nám věrní. Yeah.

0: Je 10 hodin na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. V obci v Norovi na Hodonínsku byl ve středu postaven 60-metrový jeřáb, který umístil více než 40-tunový ocelový oblouk. Tento oblouk se stane klíčovou součástí nové lávky pro pěší a cyklisty přes řeku Moravu. Investice Jihomoravského kraje za 51 milionů korun poskytne bezpečné spojení mezi přístavištěm Baťova kanálu a okolními cyklostezkami. Víkend v Česku přinese pravé supertropy s teplotami přesahujícími 35 stupňů Celsia. Avšak v pondělí dorazí studená fronta, která ukončí další vlnu veder. Slunce a teplo tak rychle vystřídá ochlazení. Jihočeský hejtman Martin Kuba se snaží distancovat své hnutí Naše Česko od přezdívky Béčko Ano a začíná kritizovat kroky současné vlády. Zdůrazňuje, že srovnání s hnutím Ano má smysl pouze ve vztahu k jeho původní verzi z roku 2011. Jeho snaha poukazuje na odlišnosti a specifika, která odlišují jeho politickou platformu od hnutí vedeného Andrejem Babišem. Večer ve středu se nad Českem odehrála nebeská podívaná, kdy měsíc zakryl 87,5% slunečního disku a vytvořil mimořádně výrazné částečné zatmění. Tento úkaz dosáhl vrcholu ve 20 hodin 11 minut středoevropského času, což představovalo jedno z největších zatmění pozorovatelných z naší země. Úplného zatmění se Česká republika dočká až 7. října 2335. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu.
1: Hoď se do klidu s Rádiem B.

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

starý DJ z Rádia B, kteří vám naservírují hudbu od ambientu přes hip-hop, house, breakbeat, jungle až po drum and bass.

0: Filmové novinky
1: na Rádiu B.
2: Převratné sloučení mediálních gigantů Paramount Skydance a Warner Bros. Discovery za 110 miliard dolarů vyvolalo rozpor ve světě Hollywoodu. Zatímco cech scenáristů se ostře staví proti fúzi, cech režisérů a IAC projevil podporu za podmínky udržení samostatnosti studií a ochrany kinopremiérových oken. Kalifornský generální prokurátor je vyzván k dohodě pod přijatelnými podmínkami. Tak to je dnes od filmu vše. A nyní zpět k vaší oblíbené...

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: 18. ročník Czech Tour míří na české silnice a slibuje podívanou plnou vrcholové cyklistiky. Domácí fanoušci budou nadšeně sledovat Jana Hirta z NSN Cycling Team, zatímco našlapaný peloton povede také slavný Mikel Landa. Přímé přenosy můžete sledovat na ČT Sport a dejte si pozor, ať vám neujede ani jeden únik. Fotbalová Jihlava, známá svou minulou sezónou, kterou by raději zapomněla, se chce dostat z okraje propasti a zabojovat o vyšší příčky. Sportovní ředitel Lukáš Vaculík pro ČT Sport zdůraznil odvážnou vizi klubu prodávat hráče do top týmu a zároveň se vyhnout pádu do třetí ligy. Fanoušci už prý nemají náladu na další infarktové chvilky a doufají v klidnější sezónu v roce 2024. Fanoušci plavání, pozor! Česká televize přináší skvělou soutěž ke 14. ročníku mistrovství Evropy v plavání, která se koná 13.8.2024. Stačí se zapojit a můžete vyhrát ceny od Českého svazu plaveckých sportů. Máme pro vás skvělou příležitost zúčastnit se soutěže k silničnímu závodu Czech Tour, který proběhne v létě roku 2026. Stačí odpovědět na jednoduchou otázku a můžete se stát součástí této napínavé sportovní události. Připravte se na pořádnou jízdu, protože zábava začíná právě teď. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.

Scissor Sisters je americká kapela, která vznikla v roce 2001 na scéně homosexuálního nočního života v New Yorku. I přes její hodně odvážný název sem tam vypustí skvělé skladby. A právě Take Your Mama je jedna z nich. Posloucháte Rádio Bčko a pořad Sebestřed.

0: Ty, hele, věděli jste, že?
1: Jako vážně?
2: A jako co? Ty kráso.
1: Cože?
3: Dobrý den. Z oblasti zábavy přinášíme zajímavou zprávu. Bohatá žena v Číně údajně financovala seriál, aby si v něm mohla sama zahrát. A více než 60krát se na obrazovce líbat s mladým hlavním hercem. Tohle nevšední rozhodnutí ukazuje, jak daleko jsou někteří lidé ochotni zajít pro splnění svých snů. Děkujeme za poslech, Rádio B. A teď zpátky k zajímavé hudbě.
4: Rádio Bčko. S náma teprve žiješ. Rádio B.cz.

Longplay. Pořad přinášející průřez českými i zahraničními ambientními alby. Přehráváme hezky od začátku až do konce. Vybírá Michal Kořán. Každou neděli od 8 do 9 večer na Rádiu B.

0: 11 hodin na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. V obci v Norovi na Hodonínsku byl ve středu postaven 60-metrový jeřáb, který umístil více než 40-tunový ocelový oblouk. Tento oblouk se stane klíčovou součástí nové lávky pro pěší a cyklisty přes řeku Moravu. Investice Jihomoravského kraje za 51 milionů korun poskytne bezpečné spojení mezi přístavištěm Baťova kanálu a okolními cyklostezkami. Víkend v Česku přinese pravé supertropy s teplotami přesahujícími 35 stupňů Celsia. Avšak v pondělí dorazí studená fronta, která ukončí další vlnu veder. Slunce a teplo tak rychle vystřídá ochlazení. Jihočeský hejtman Martin Kuba se snaží distancovat své hnutí Naše Česko od přezdívky Béčko Ano a začíná kritizovat kroky současné vlády. Zdůrazňuje, že srovnání s hnutím Ano má smysl pouze ve vztahu k jeho původní verzi z roku 2011. Jeho snaha poukazuje na odlišnosti a specifika, která odlišují jeho politickou platformu od hnutí vedeného Andrejem Babišem. Večer ve středu se nad Českem odehrála nebeská podívaná, kdy měsíc zakryl 87,5% slunečního disku a vytvořil mimořádně výrazné částečné zatmění. Tento úkaz dosáhl vrcholu ve 20 hodin 11 minut středoevropského času, což představovalo jedno z největších zatmění pozorovatelných z naší země. Úplného zatmění se Česká republika dočká až 7. října 2335. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na
1: Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

Rosničky hlásí na sobotu 15. srpna v Roudnickém pod zámčí bouři kvalitní hudby a úsměv od ucha k uchu. Ha, ha! O hudní zvuk se postarají DJ z Rádia B, kteří vám naservírují hudbu od ambientu přes hip-hop, house, breakbeat, jungle až po drum and bass.

0: hudební novinky na Rádiu B.
1: Phoebe Bridgers ve svém třetím sólovém albu Lost Weekend nabízí posluchačům intimní pohled do svých neobyčejně tichých a soudržných skladeb. Na albu, které vyšlo pod labelem Dead Oceans, se Bridgers zaměřuje na osamělé a zvláštní momenty, které jsou ryze její. Její tvorba, plná hutných textů a jemných melodií, určitě osloví jak dlouholeté fanoušky, tak nováčky ve 2024. A nyní si pusťme vaši oblíbenou
2: Radio B.

nejnovější z dnešní doby. V pondělí od 12 do 1 a ve středu od 9 do 10 dopoledne. V pořadu novinky na

Čas rok 2008 a Herbalizer přicházejí s albem Same As It Never Was. Stejně tajemně jako tento název alba zní samotné skladby. Toto je jedna ukázka, track s názvem You Are Not All That se ve středu na Bčku.

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. Do sportu.
2: Na rádiu B.
3: 18. ročník Czech Tour míří na české silnice a slibuje podívanou plnou vrcholové cyklistiky. Domácí fanoušci budou nadšeně sledovat Jana Hirta z NSN Cycling Team, zatímco našlapaný peloton povede také slavný Mikel Landa. Přímé přenosy můžete sledovat na ČT Sport a dejte si pozor, ať vám neujede ani jeden únik. Fotbalová Jihlava, známá svou minulou sezónou, kterou by raději zapomněla, se chce dostat z okraje propasti a zabojovat o vyšší příčky. Sportovní ředitel Lukáš Vaculík pro ČT Sport zdůraznil odvážnou vizi klubu prodávat hráče do top týmu a zároveň se vyhnout pádu do třetí ligy. Fanoušci už prý nemají náladu na další infarktové chvilky a doufají v klidnější sezónu v roce 2024. Fanoušci plavání, pozor! Česká televize přináší skvělou soutěž ke 14. ročníku mistrovství Evropy v plavání, která se koná 13.8.2024. Stačí se zapojit a můžete vyhrát ceny od Českého svazu plaveckých sportů. Máme pro vás skvělou příležitost zúčastnit se soutěže k silničnímu závodu Czech Tour, který proběhne v létě roku 2026. Stačí odpovědět na jednoduchou otázku a můžete se stát součástí této napínavé sportovní události. Připravte se na pořádnou jízdu, protože zábava začíná právě teď. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené.
4: Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz.
5: Tvoje srdce bije v hauzovým rytmu.

Hitparáda Rádia B, to je B paráda. Hlasuj pro své oblíbence na webu Rádia B a posuň je tak do dalšího kola. www.radiob.cz

0: talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.
1: Hit paráda Rádia B, to je B paráda. Hlasuj pro své oblíbence na webu Rádia B a posuň je tak do dalšího kola. www.radiob.cz.
2: Neboj se uvolnit na Rádiu B.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

Je pravé poledne na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Pátek a sobotu se u Králík na Orlickou stecku uskuteční vojenská akce Cihelna, připomínající období před druhou světovou válkou. Letošní ukázka nese podtitul Temné dny republiky 38-39 a představí fiktivní scénář odporu Československa proti Mnichovské dohodě. Umožní divákům zažít, jak by mohly vypadat boje, kdyby Československo v roce 38 nepřistoupilo na tento osudný pakt. Česko se v současnosti potýká s extrémním půdním suchem, které zasahuje přes polovinu republiky. Na 70% území kleslo nasycení půdy pod 10%. Nejbližší dny nenabízejí úlevu, protože déšť se vůbec nečeká. Český hydrometeorologický ústav varuje, že kvůli dlouhodobému suchu nyní platí zvýšené nebezpečí šíření požáru na území celé České republiky. Tato situace si vyžaduje zvýšenou pozornost, zejména ve volné přírodě. Doporučuje se, aby lidé byli opatrní při manipulaci s ohněm, a to i v místech, kde je obvykle nízké riziko požárů. Noc ze středy na čtvrtek byla ideálním časem pro sledování Perseid, kde bylo možné pozorovat desítky meteorů za hodinu. Pro nejlepší zážitek bylo nutné najít tmavé místo bez světelného smogu, například v Dolanech na sever od Plzně. Meteorický roj Perseid je každoročně fascinující podívanou na noční obloze. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.

Hitparáda Rádia B, to je B paráda. Hlasuj pro své oblíbence na webu Rádia B a posuň je tak do dalšího kola. www.radiob.cz

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: 18. ročník Czech Tour míří na české silnice a slibuje podívanou plnou vrcholové cyklistiky. Domácí fanoušci budou nadšeně sledovat Jana Hirta z NSN Cycling Team, zatímco našlapaný peloton povede také slavný Mikel Landa. Přímé přenosy můžete sledovat na ČT Sport a dejte si pozor, ať vám neujede ani jeden únik. Fotbalová Jihlava, známá svou minulou sezónou, kterou by raději zapomněla, se chce dostat z okraje propasti a zabojovat o vyšší příčky. Sportovní ředitel Lukáš Vaculík pro ČT Sport zdůraznil odvážnou vizi klubu prodávat hráče do top týmu a zároveň se vyhnout pádu do třetí ligy. Fanoušci už prý nemají náladu na další infarktové chvilky a doufají v klidnější sezónu v roce 2024. Fanoušci plavání, pozor! Česká televize přináší skvělou soutěž ke 14. ročníku mistrovství Evropy v plavání, která se koná 13.8.2024. Stačí se zapojit a můžete vyhrát ceny od Českého svazu plaveckých sportů. Máme pro vás skvělou příležitost zúčastnit se soutěže k silničnímu závodu Czech Tour, který proběhne v létě roku 2026. Stačí odpovědět na jednoduchou otázku a můžete se stát součástí této napínavé sportovní události. Připravte se na pořádnou jízdu, protože zábava začíná právě teď. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené...
4: Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

Jedna hodina odpoledne na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. V pátek a sobotu se u Králík na Orlickoustecku uskuteční vojenská akce Cihelna, připomínající období před druhou světovou válkou. Letošní ukázka nese podtitul Temné dny republiky 38-39 a představí fiktivní scénář odporu Československa proti Mnichovské dohodě. Umožní divákům zažít, jak by mohly vypadat boje, kdyby Československo v roce 38 nepřistoupilo na tento osudný pakt. Česko se v současnosti potýká s extrémním půdním suchem, které zasahuje přes polovinu republiky. Na 70% území kleslo nasycení půdy pod 10%. Nejbližší dny nenabízejí úlevu, protože déšť se vůbec nečeká. Český hydrometeorologický ústav varuje, že kvůli dlouhodobému suchu nyní platí zvýšené nebezpečí šíření požáru na území celé České republiky. Tato situace si vyžaduje zvýšenou pozornost, zejména ve volné přírodě. Doporučuje se, aby lidé byli opatrní při manipulaci s ohněm, a to i v místech, kde je obvykle nízké riziko požárů. Noc ze středy na čtvrtek byla ideálním časem pro sledování Perseid, kdy bylo možné pozorovat desítky meteorů za hodinu. Pro nejlepší zážitek bylo nutné najít tmavé místo bez světelného smogu, například v Dolanech na sever od Plzně. Meteorický roj Perseid je každoročně fascinující podívanou na noční obloze. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu.

0: Radio Bell.
1: Jsme blázni do muziky.
2: I do sportu. I do sportu.
3: Na Radio B.
4: Atletické mistrovství Evropy slibuje napínavý duel pro fanoušky i sportovce. Běhněte s námi do semifinálového kola běhu na 400 metrů s Lourdes Glorii Manuel a sledujte kvalifikaci oštěpaře Jakuba Vadlejcha, obhájce zlata. Ve finální části desetiboje se také představí Vilém Stráský. A máme tady senzační české úspěchy na mistrovství Evropy v plavání. Barbora Simanová pokořila vlastní rekord na 100 metrů motýlek s časem 57.43, zatímco Miroslav Knedla vylepšil svůj národní rekord na 50 znak na 24.19. Jen málo kdo by zvládl plavat tak rychle, i kdyby měl křídla. Sledujte přímé přenosy na ČT Sport a ČT Sport Plus, ať vám neunikne žádný rekordní okamžik. Sestry Kateřina a Anna Pavelkovy triumfovaly na mistrovství Evropy ve Starých Jablonkách, když porazili Litevky Moniku Paulikieneovou a Eine Raupeliteovou 21-15 a 21-16 a postoupili do osmifinále. Na polském písku budou ve čtvrtek také soupeřit Markéta Svozilová s Marií Sárou Štochlovou o vítězství ve skupině. Naopak všechny tři české mužské páry čeká napínavý duel o udržení se v soutěži, tak doufejme, že si brzy otevřou bílou stránku, tedy čisté konto. Fotbalisté klubu Jablonec mají příležitost stvrdit svůj postup do dalšího kola konferenční ligy po výhře 2-0 v prvním utkání. Naopak Hradec Králové čeká mnohem těžší úkol. Musí na hřišti istanbulského Besiktase obrátit domácí prohru 0-1. Mohou však spoléhat na kouzlo evropských pohárů, které už několikrát přineslo překvapení. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené.

Longplay, pořad přinášející průřez českými i zahraničními ambientními alby. Přehráváme hezky od začátku až do konce. Vybírá Michal Kořán, každou neděli od 8 do 9 večer na Rádiu B.

0: Dvě hodiny odpoledne na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Úřad vlády vyplatil v prvním pololetí 2024 na poradenské služby premiéra Andreje Babiše více než průběžně během celého 2025 za vedení Petra Fialy. Nejvyšší výdělek obdržela poradkyně pro svobodu projevu Natálie Vachatová, jejíž hrubý příjem činil více než 555 tisíc korun. Tato částka vychází z dat poskytnutých na základě zákona o svobodném přístupu k informacím. Kuriózní situaci řešili jihočeští policisté poté, co majitel auta ze Strakonicka nahlásil krádež klíčů. Ukázalo se, že vozidlo vzal potají jeho mladistvý syn, aby se vydal za kamarádem. Cestou havaroval, naštěstí se nezranil, auto zůstal v příkopu, klíče zahodil a domů došel pěšky. Pražská integrovaná doprava zrychlí spojení mezi Prahou 6 a Prahou 8 díky nové autobusové lince 145, která poprvé projede tunelem Blanka. Tato trasa propojí Čimice a Kobylisy s Hradčanskou a Davidskou za pouhou čtvrt hodinu. Oficiální zahájení provozu proběhne v polovině srpna 2024 třemi slavnostními projížďkami historickým autobusem Karosa. Dětský ombudsman Martin Beneš doporučuje vytvoření nezávislé komise pro přezkum náhlých úmrtí dětí, která by nahradila stávající orgán pod Ministerstvem práce a sociálních věcí. Současný orgán podle něj nemá dostatečné pravomoci ani přístup k potřebným informacím, jako jsou například soudní spisy. Navrhovaná komise by měla mít širší možnosti pro efektivní zajištění ochrany dětí a důkladné přezkoumání každého případu. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na
1: Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz
2: What's up, y'all? You know what it is.

0: jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. Na rádiu B.
2: Atletické mistrovství Evropy slibuje napínavý duel pro fanoušky i sportovce. Běhněte s námi do semifinálového kola běhu na 400 metrů s Lourdes Glory Manuel a sledujte kvalifikaci oštěpaře Jakuba Padlejcha, obhájce zlata. Ve finální části desetiboje se také představí Vilém Stráský. A máme tady senzační české úspěchy na mistrovství Evropy v plavání. Barbora Simanová pokořila vlastní rekord na 100 metrů motýlek s časem 57.43, zatímco Miroslav Knedla vylepšil svůj národní rekord na 50 znak na 24.19. Jen málo kdo by zvládl plavat tak rychle, i kdyby měl křídla. Sledujte přímé přenosy na ČT Sport a ČT Sport Plus, ať vám neunikne žádný rekordní okamžik. Sestry Kateřina a Anna Pavelkovy triumfovaly na mistrovství Evropy ve Starých Jablonkách, když porazili Litevky Moniku Paulikieneovou a Aine Raupeliteovou 21.15 a 21.16 a postoupili do osmifinále. Na polském písku budou ve čtvrtek také soupeřit Markéta Svozilová s Marií Sárou Štochlovou o vítězství ve skupině. Naopak všechny tři české mužské páry čeká napínavý duel o udržení se v soutěži, tak doufejme, že si brzy otevřou bílou stránku, tedy čisté konto. Fotbalisté klubu Jablonec mají příležitost stvrdit svůj postup do dalšího kola konferenční ligy po výhře 2-0 v prvním utkání. Naopak Hradec Králové čeká mnohem těžší úkol. Musí na hřišti istanbulského Besiktase obrátit domácí prohru 0-1. Mohou však spoléhat na kouzlo evropských pohárů, které už několikrát přineslo překvapení. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené...
3: Zarepuj si s námi. Na bench.

0: Radio B.
1: Yo. D Green, demo us. Link up, split profits, high res. Yo.

0: Yeah. Shouts to D Green, Demo Ross, Great Crusaders.
1: Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

Rosničky hlásí na sobotu 15. srpna v Roudnickém pod zámčí bouři kvalitní hudby a úsměv od ucha k uchu. Ha, ha! O hutný zvuk se postarají DJ z Rádia B, kteří vám naservírují hudbu od ambientu přes hip-hop, house, breakbeat, jungle až po drum and bass.

0: Ty, hele, věděli jste, že?
1: Jako vážně?
2: A jako co? Ty kráso.
1: Cože?
3: Dobrý den. Z oblasti zábavy přinášíme zajímavou zprávu. Bohatá žena v Číně údajně financovala seriál, aby si v něm mohla sama zahrát. A více než 60krát se na obrazovce líbat s mladým hlavním hercem. Tohle nevšední rozhodnutí ukazuje, jak daleko jsou někteří lidé ochotni zajít pro splnění svých snů. Děkujeme za poslech, Rádio B. A teď zpátky k zajímavé hudbě.
4: Rádio B.

Longplay, pořad přinášející průřez českými i zahraničními ambientními alby. Přehráváme hezky od začátku až do konce. Vybírá Michal Kořán. Každou neděli od 8 do 9 večer na Rádiu B.

0: 3 hodiny odpoledne na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Úřad vlády vyplatil v prvním pololetí 2024 na poradenské služby premiéra Andreje Babiše více než průběžně během celého 2025 zavedení Petra Fialy. Nejvyšší výdělek obdržela poradkyně pro svobodu projevu Natálie Vachatová, jejíž hrubý příjem činil více než 555 tisíc korun. Tato částka vychází z dat poskytnutých na základě zákona o svobodném přístupu k informacím. Kuriózní situaci řešili jihočeští policisté poté, co majitel auta ze Strakonicka nahlásil krádež klíčů. Ukázalo se, že vozidlo vzal potají jeho mladistvý syn, aby se vydal za kamarádem. Cestou havaroval, naštěstí se nezranil, auto zůstal v příkopu, klíče zahodil a domů došel pěšky. Pražská integrovaná doprava zrychlí spojení mezi Prahou 6 a Prahou 8 díky nové autobusové lince 145, která poprvé projede tunelem Blanka. Tato trasa propojí Čimice a Kobylisy s Hradčanskou a Davidskou za pouhou čtvrt hodinu. Oficiální zahájení provozu proběhne v polovině srpna 2024 třemi slavnostními projížďkami historickým autobusem Karosa. Dětský ombudsman Martin Beneš doporučuje vytvoření nezávislé komise pro přezkum náhlých úmrtí dětí, která by nahradila stávající orgán pod Ministerstvem práce a sociálních věcí. Současný orgán podle něj nemá dostatečné pravomoci ani přístup k potřebným informacím, jako jsou například soudní spisy. Navrhovaná komise by měla mít širší možnosti pro efektivní zajištění ochrany dětí a důkladné přezkoumání každého případu. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.
1: Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život.

proud té nejlepší hudby, kterou na Bčku máme. To je Bčko. Každé všední odpoledne

0: Would there be novinky in an ideal bay?
1: Phoebe Bridgers ve svém třetím solovém albu Lost Weekend nabízí posluchačům intimní pohled do svých neobyčejně tichých a soudržných skladeb. Na albu, které vyšlo pod labelem Dead Oceans, se Bridgers zaměřuje na osamělé a zvláštní momenty, které jsou ryze její. Její tvorba, plná hutných textů a jemných melodií, určitě osloví jak dlouholeté fanoušky, tak nováčky ve 2024. A nyní si pusťme vaší oblíbenou.
2: Tvoje srdce bije v houseovém rytmu.

Radio Bečko. Radio Bečko. Leave your cares behind. S náma ste prvé žije. Radio B.cz.

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Atletické mistrovství Evropy slibuje napínavý duel pro fanoušky i sportovce. Běhněte s námi do semifinálového kola běhu na 400 metrů s Lourdes Glorii Manuel a sledujte kvalifikaci oštěpaře Jakuba Padlejcha, obhájce zlata. Ve finální části desetiboje se také představí Vilém Stráský. A máme tady senzační české úspěchy na mistrovství Evropy v plavání. Barbora Simanová pokořila vlastní rekord na 100 metrů motýlek s časem 57.43, zatímco Miroslav Knedla vylepšil svůj národní rekord na 50 znak na 24.19. Jen málo kdo by zvládl plavat tak rychle, i kdyby měl křídla. Sledujte přímé přenosy na ČT Sport a ČT Sport Plus, ať vám neunikne žádný rekordní okamžik. Sestry Kateřina a Anna Pavelkovy triumfovaly na mistrovství Evropy ve Starých Jablonkách, když porazili Litevky Moniku Paulikieneovou a Eine Raupeliteovou 21.15 a 21.16 a postoupili do osmifinále. Na polském písku budou ve čtvrtek také soupeřit Markéta Svozilová s Marií Sárou Štochlovou o vítězství ve skupině. Naopak všechny tři české mužské páry čeká napínavý duel o udržení se v soutěži, tak doufejme, že si brzy otevřou bílou stránku, tedy čisté konto. Fotbalisté klubu Jablonec mají příležitost stvrdit svůj postup do dalšího kola konferenční ligy po výhře 2-0 v prvním utkání. Naopak Hradec Králové čeká mnohem těžší úkol. Musí na hřišti istanbulského Besiktase obrátit domácí prohru 0-1. Mohou však spoléhat na kouzlo evropských pohárů, které už několikrát přineslo překvapení. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené

0: Reklama na Rádiu B.
1: Pozor, pozor! Rádio B slaví 6. narozeniny a nečekejte dorty. Repráky mají totiž radši basy než šláčku. Místo toho jsme připravili pořádnou hudební houpačku. Rostičky hlásí.

0: 4 hodiny odpoledne na Rádiu B.
1: Zprávy na Rádiu B. Úřad vlády vyplatil v prvním pololetí 2024 na poradenské služby premiéra Andreje Babiše více než průběžně během celého 2025 zavedení Petra Fialy. Nejvyšší výdělek obdržela poradkyně pro svobodu projevu Natálie Vachatová, jejíž hrubý příjem činil více než 555 tisíc korun. Tato částka vychází z dat poskytnutých na základě zákona o svobodném přístupu k informacím. Kuriózní situaci řešili jihočeští policisté poté, co majitel auta ze Strakonicka nahlásil krádež klíčů. Ukázalo se, že vozidlo vzal potají jeho mladistvý syn, aby se vydal za kamarádem. Cestou havaroval, naštěstí se nezranil, auto zůstal v příkopu, klíče zahodil a domů došel pěšky. Pražská integrovaná doprava zrychlí spojení mezi Prahou 6 a Prahou 8 díky nové autobusové lince 145, která poprvé projede tunelem Blanka. Tato trasa propojí Čimice a Kobylisy s Hradčanskou a Davidskou za pouhou čtvrt hodinu. Oficiální zahájení provozu proběhne v polovině srpna 2024 třemi slavnostními projížďkami historickým autobusem Karosa. Dětský ombudsman Martin Beneš doporučuje vytvoření nezávislé komise pro přezkum náhlých úmrtí dětí, která by nahradila stávající orgán pod Ministerstvem práce a sociálních věcí. Současný orgán podle něj nemá dostatečné pravomoci ani přístup k potřebným informacím, jako jsou například soudní spisy. Navrhovaná komise by měla mít širší možnosti pro efektivní zajištění ochrany dětí a důkladné přezkoumání každého případu. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na...
2: Posloucháš rovný beaty na Béčce.

Disco Science.

snad je to blízko. Urychlovač částic z dimenze disco. Disco Science, máme pár minut. Disco Science, tak odkud začít?

Radio Bečko. Leave your cares behind. S náma, ste prebežili. Radio B.cz.

0: Filmové novinky
1: na rádiu B.
2: Převratné sloučení mediálních gigantů Paramount Skydance a Warner Bros. Discovery za 110 miliard dolarů vyvolalo rozpor ve světě Hollywoodu. Zatímco cech scenáristů se ostře staví proti fúzi, cech režisérů a IAC projevil podporu za podmínky udržení samostatnosti studií a ochrany kinopremiérových oken. Kalifornský generální prokurátor je vyzván k dohodě pod přijatelnými podmínkami. Tak to je dnes od filmu vše. A nyní zpět k vaší oblíbené.

0: jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. Na rádiu B.
2: Atletické mistrovství Evropy slibuje napínavý duel pro fanoušky i sportovce. Běhněte s námi do semifinálového kola běhu na 400 metrů s Lourdes Glorii Manuel a sledujte kvalifikaci oštěpaře Jakuba Padlejcha, obhájce zlata. Ve finální části desetiboje se také představí Vilém Stráský. A máme tady senzační české úspěchy na mistrovství Evropy v plavání. Barbora Simanová pokořila vlastní rekord na 100 metrů motýlek s časem 57.43, zatímco Miroslav Knedla vylepšil svůj národní rekord na 50 znak na 24.19. Jen málo kdo by zvládl plavat tak rychle, i kdyby měl křídla. Sledujte přímé přenosy na ČT Sport a ČT Sport Plus, ať vám neunikne žádný rekordní okamžik. Sestry Kateřina a Anna Pavelkovy triumfovaly na mistrovství Evropy ve Starých Jablonkách, když porazili Litevky Moniku Paulikieneovou a Eine Raupeliteovou 21-15 a 21-16 a postoupili do osmifinále. Na polském písku budou ve čtvrtek také soupeřit Markéta Svozilová s Marií Sárou Štochlovou o vítězství ve skupině. Naopak všechny tři české mužské páry čeká napínavý duel o udržení se v soutěži, tak doufejme, že si brzy otevřou bílou stránku, tedy čisté konto. Fotbalisté klubu Jablonec mají příležitost stvrdit svůj postup do dalšího kola konferenční ligy po výhře 2-0 v prvním utkání. Naopak Hradec Králové čeká mnohem těžší úkol. Musí na hřišti istanbulského Besiktase obrátit domácí prohru 0-1. Mohou však spoléhat na kouzlo evropských pohárů, které už několikrát přineslo překvapení. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené...
3: Neboj se uvolnit. Na rádiu B.

Rosničky hlásí na sobotu 15. srpna v Roudnickém pod zámčí bouři kvalitní hudby a úsměv od ucha k uchu. Ha, ha! O hudný zvuk se postarají DJ z Rádia B, kteří vám naservírují hudbu od ambientu přes hip-hop, house, breakbeat, jungle až po drum and bass.

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

nejnovější z dnešní doby. Pondělí od 12 do 1 a ve středu od 9 do 10 dopoledne. V pořadu novinky na

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. Na rádiu B.
2: Atletické mistrovství Evropy slibuje napínavý duel pro fanoušky i sportovce. Běhněte s námi do semifinálového kola běhu na 400 metrů s Lourdes Glory Manuel a sledujte kvalifikaci oštěpaře Jakuba Padlejcha, obhájce zlata. Ve finální části desetiboje se také představí Vilém Stráský. A máme tady senzační české úspěchy na mistrovství Evropy v plavání. Barbora Simanová pokořila vlastní rekord na 100 metrů motýlek s časem 57.43, zatímco Miroslav Knedla vylepšil svůj národní rekord na 50 znak na 24.19. Jen málo kdo by zvládl plavat tak rychle, i kdyby měl křídla. Sledujte přímé přenosy na ČT Sport a ČT Sport Plus, ať vám neunikne žádný rekordní okamžik. Sestry Kateřina a Anna Pavelkovy triumfovaly na mistrovství Evropy ve Starých Jablonkách, když porazili Litevky Moniku Paulikieneovou a Eine Raupeliteovou 21-15 a 21-16 a postoupili do osmifinále. Na polském písku budou ve čtvrtek také soupeřit Markéta Svozilová s Marií Sárou Štochlovou o vítězství ve skupině. Naopak všechny tři české mužské páry čeká napínavý duel o udržení se v soutěži, tak doufejme, že si brzy otevřou bílou stránku, tedy čisté konto. Fotbalisté klubu Jablonec mají příležitost stvrdit svůj postup do dalšího kola konferenční ligy po výhře 2-0 v prvním utkání. Naopak Hradec Králové čeká mnohem těžší úkol. Musí na hřišti istanbulského Besiktase obrátit domácí prohru 0-1. Mohou však spoléhat na kouzlo evropských pohárů, které už několikrát přineslo překvapení. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené...

začíná Boom Bap na Rádiu B. Hola, hola, nazdar bando, já zdravím všechny posluchače Rádia Bčko, od mikrofonu z Roudnického studia se k vám hlásí Lobo a právě začíná pořad Boom Bap, a.k.a. rapová hodinka Rádia B. Já doufám, že se máte všichni fajn a jste společně se mnou připravení užít si tuhle hodinovou jízdu rapem. Jako vždycky si dáme legendy, které formovaly historii hiphopu, ale i interprety, který nesou tuhle štafetu dál. Dneska si dáme na začátku takový pohodovější věci, uvolněnou atmosféru. Já myslím, že můžeme klidně začít, takže dneska začneme v Nizozemsku, dáme si dvojici Pete Philly and Perquisite, což je hodně zajímavý spojení. Já jsem je dlouho neposlouchal, ale myslím, že je na čase si zase připomenout. Je to takový duo, který kombinuje klasický rap s živejma nástrojema, hodně tam soulu, jazzu, je to hodně v pohodě, no a my si pojďme dát jejich skladbu s názvem Hot Sauce, která vyšla na albu Eon v roce 2024, no a pojďme to rozjet, tohle je Boom Bap na Rádiu Bčko a právě začínáme, já vám přeju příjemný poslech.

0: Bumbeb na Rádiu Bčko a my jsme dnešní díl odstartovali v Holandsku. Tohle byly Pete Philly and Perquisite, track Hot Sauce, za mě hodně velká pohodička. No a my v odlehčené atmosféře zůstáváme i s dalším trackem. Čeká nás dvojice Goldie Looking Chain z Walesu a ty jsou důkazem, že hip-hop nemusí být vždycky smrtelně vážnej, ale může být i pěkně odlehčenej. Tyhle ty dva jsou toho důkazem, pojďme si to dokázat i jejím následujícím trackem. Je to novinka z 14. června tuším, jmenuje se to Pupučino a je to výborný, takže pojďme na to, tohle je Bumbeb na Bčku.
1: Take my dog everywhere with me, we go to the cinema, he likes watching Beethoven 3, do you remember Digby, the biggest dog in the world?

0: Jak jsem říkal, dnešní díl pojedeme na začátku, hodně velký pohodičky, takže pojďme v tom pokračovat, dáme si track, který mají na starosti Dr. Moriarty, legenda Los Angeleského undergroundu 2Max, no a borec z baničky Living Legends a tým je Eli. Dáme si jejich novou pecku s názvem Love is All You Need, no a pouštíme ji právě teď v Boom Bapu na Bčku.
1: Cheers.

Bube Prabečku nám pokračuje dneska ve velký pohodičce. Další, koho si pustíme, tak je borec, který si říká Dem Atlas. Za mě jeden z nejzajímavějších hlasů současný americký alternativní scény. Jeho hudba balancuje mezi rapem, soulem, rockem. Je to výborný zpěvák, no a za mě rozhodně stojí za pozornost, takže doporučuji si ho poslechnout. No a jestli ne někdy jindy, tak rozhodně teď. Pouštíme si jeho novou skladbu s názvem Ain't Enough. Bumbepu na bejčku.

0: Tak jo, bando, teď nás čeká rubrika Česká, Slovenská, Pecka, Bumbepu, dneska trošku dřív než obvykle, ale má to svůj význam. Letos je to 25 let od vydání prvního kompilačního alba Lyric Derby, kde se tenkrát sešlo vlastně to nejlepší, co naše scéna nabízela. No a já jsem k příležitosti tohohle z toho jubilea vybral něco z alba Lyric Derby 2 sice, ale to myslím, že vůbec nevadí, ale když jsme dneska rozjeli ten díl tak do pohodičky, tak já jsem tenhle track prostě musel zařadit. Dámy a pánové, de facto a žádný stres, Bumbepu na Bčku v rubrice Česká, Slovenská, Pecka.
1: Žádný stres.

stále ladíš Bubeb na Rádiu Béčko a další, koho si pouštíme, je velký jméno zlatý éry hiphopu a je to MC Serge, který se skupinou Third Base patřil mezi první bílí rappery, který si získali respekt celý hiphopový komunity. No a jen málo kdo ví, že právě MC Serge pomohl objevit mladýho Nase a výrazně přispěl ke vzniku legendárního alba Illmatic. Společně s ním na tracku, který si pouštíme, Apathy, který mu naprosto zaslouženě vzdává hold v téhle pece s názvem Thanks Serge. Pojďme na to.

Tak jo, bando, my začneme pomalu přiostřovat. Čeká nás dvojice Sticky Fingers a Fredo Star, a.k.a. Onyx. Jedna z nejdivočejších dvojic, která to na stage rozjíždí už víc než 30 let a stále to stojí za to. Nedávno se taky objevili na českém festivalu Fight Fest, no a celku pravidelně navštěvují Českou republiku, za to jsme moc rádi. No a my si dáváme jejich novej single s názvem Baria, což je taková pohodička na Onyx, ale i tak skvělá věc. Pojďme na to, Onyx a Baria.

teď si dáme pořádný underground, filadelská stálice našeho pořadu Rift Lost Coast, společně s ním Block McCloud a jejich novej track s názvem Led Zeppelins. Tohle je přesně ten boom bap, který máme rádi. Pojďme.

No já myslím, že přišel čas dát si taky rubriku Buchetka dnešního Bumbepu. Dneska si dáme trošku méně známý jméno, aspoň pro mě je to Jamie Cornella. Velice talentovaná frérka, která dává jak do tvrdých beatů, tak i do nějakých těch trapovějších, ale za mě oni ještě určitě uslyšíme. Dáme si jejich nový track s názvem For All Fur. Pojďme na to, Bumbep na Bčku pokračuje.

0: Ladíš Rádio Béčko a pořad Bumbe, v nás teď čeká dvojice Gema Exhibit, který patří mezi nejvýraznější tváře západního pobřeží. Tyhle ty dva rozhodně nemusím nějak dlouze představovat, my si tenhle ten styl moc často v Bumbepu nepouštíme, takže dneska to trochu napravím. Máme si jich nový track s názvem Unsolved Mystery, o beat se postaral DJ Gangstar a za mě je to hodně v pohodě, takže pojďme na to, Bumbep na Bčku.
1: Aha. MHTX to the Z. Listen.

No pando moje, čas nám neúprostně letí, takže zařazujeme rubriku album, ať to stihneme. Dneska jsem vybral kompilační desku s názvem Gravitas, o kterou se postarali King Crooked a Bronze Nazareth. Vyšlo to 13. prosince 2019. Tahle deska je plná silných textů, temné atmosféry a soulových samplů. Je tam celkem 14 skladeb, o beaty se postaral právě Bronze Nazareth, který má úzký vazby na Wu-Tang Clan a myslím, že to je hodně slyšet. Na téhle place se objevuje třeba Killa Priest, Raskas, Planet Asia, Snoop Dogg, Ghostface Killa, Benny the Butcher a spousty dalších. Je to, jak říkám, výborná věc, vybral jsem jako vždy dva tracky, první z nich se jmenuje Westside Willie, kde se objeví Planet Asia a Pure, a druhá pecka má název Buckshots a tam se objeví Ghostface Killa a Benny the Butcher. Pojďme na to, tohle je rubrika Album v Boom Bapu na Bčku.

Tak jo, pane moje, jsme na konci, tohle byl dnešní Bumbeb na Rádiu B, já vám díky za to, že jste vydrželi poslouchat až do konce, doufám, že vás to bavilo a že jste si dnešní výběr užili, třeba jste objevili něco novýho, a nebo jste si připomněli interprety, na který by se rozhodně nemělo zapomínat. Ještě před koncem bych chtěl zmínit jednu věc, a to 15.8. 6. narozeniny Rádia B v Roudnickém podzámčí jako každý rok. Bude to velká party, kde zahraje většina našich moderátorů z Rádia B, takže se na vás těším, doufám, že dorazíte a pokecáme nebo zakalíme. Bude to velký a doražte, bude to mejdan jako blázen. A na závěr samozřejmě nebudou chybět Vůtek, dáme si novinku, kterou má na svědomí Inspecta Deck, společně s ním Baygod, track s názvem Day in the Life, na závěr a vy se mějte krásně a dávejte na sebe pozor. Čau.

Posloucháte pořad Myšmaš na Rádio B. Od mikrofonu vás zdraví Fefe. A jdeme na to.

tak vypadá, že nám to hraje. Tak mě něco taky můžete napsat, jestli tomu tak je, nebo ne. A zdravím Ghosta. Čau, brosky. Paprika tady vidím, nazdárek.

0: Radio B.
1: Takže ještě jednou dobrý večer, posloucháte pořad Myšmaš na

Ale... Budete to muset nazdílet vy, páč, mě to nějak nejde. A nemůžu reagovat tak, jak bych chtěl. No jo. A vidím tady Romana Lonskýho, Verču Husákovou, ahoj. Bídyho, nazdárek. A jdem.

Přátelé, kamarádi, zítra máme páteček a my hrajeme v Litoměřicích v Labuti nějaký ten elektroswing po hodně dlouhý době s Alíkem, s Mastou, s Vičem. Těšíme se na vás, doražte. Páč, kapacita omezená, doražte brzy. Já doufám, že to hraje.

Jojo, Lush Life a Zara Larsson, akorát trošku jiným podání. Tohle je prostě náš obrovský banger. Můj a mojí milovaný dcerunky,

al drum and bianco, ahoj. A zde je taky všechny ostatní posluchače, který nevidím na Facebooku a poslouchaj Peteru Rádia BCZ. A přátelé, kamarádi, my vám ty medaile přivezeme, nicméně čím mě ta moje malá překvapila,

Let's go. Si moje, moje milovaná dcerunka dala do playlistu, že se jí to moc líbí. Elevate a Subfocus. Posloucháš pořád Mishmash. A zdravím Míšu Tichou, ahoj!

Jo, Brčo, můžeme se vidět zítra v Labuti, Electro Swing a samozřejmě Swing and Bass do vás naperem. Takže samozřejmě klasika, taková, jako jsme to hrávávali, a to Electro Swing.

Dneska to bude mít takový krásný pestrobarevný, barevně pestrý, pestře, barevnění a tak dále, já nevím, co se do toho zavotal. Nevadí. To už nevadí.

známe? Znáte lidičky Mode Step? Dubstepovej projekt.

Phenomenal. Miluju tuhle věc. Pro mě zapomenutá věc. Nechápu proč. Boží, boží, boží. A zdravím Verču.

A zdravím Police, čau kámo. Už jsem si říkal. Jo, musím říct, že asi Police je něco jako pan Odvárka u Krause. Ale nejsem si úplně jistý, to jako. Ale je vás víc takových a.k.a. Odvárků. Tyma, to je dobrý. Každopádně posloucháš pořád Myšmoš na Rádiu B. Oh yeah. Jo, a zítra Labuť, Litoměřice, Elektrosvink, já, Masta a víc na bicí a Switch, náš kamarád

anebo taky ne. A zkusíme si nějaký freestylek, ne? A jde to, myšmaše.

track, který mě vlastně dostal k drum and bassu. Doslova, byl to první track, který jsem slyšel drum and bassovej. Zahrál ho I'm Cyber Ivanka, tímto jí zdravím.

Za mě tohle goldovka, pač mi ovlivnila život, doslova. Samozřejmě mám to i na vinilu, ne že ne.

Sonic. Wow, hodím si tyhle věci teďka. Poslední dva dny úplně nechápu, co to na mě ten Roman poslal. What it seems. To je tak, když se přehmátneš. Ale jako fake reality a re-enter bych řekl, že asi jo. A ptali se mě, jestli mě to baví, asi jo. A ještě stále ma to baví.

Každopádně v pátek počítejte. Krapet s jinou parádou. A to swingovky budou.

Jinak v Roxy, noha, 4. února. Doufám, že se vidíme. Moment, jestli nekecám, 4. února.

už len v opátku, zítra Litoměřice, prostor v Labuti, kde budeme hrát Electro Swing, kapacita omezená, doražte včas, ať se tam dostanete, bude to mejdán, dlouho jsme nebyli, dlouho. A Electro Swing ještě po to díl. Víme, že tam budou nějaký narosky a tak dál, takže jako věřím, že to bude divočina. A zaswingujeme si, samozřejmě budeme mít dress code, šandy, dáme určitě nějaký šaty a tak dál. Bude i swing and bass. A vám určitě nějakou parádu pošlu do Etheru.

moje kapela, respektive jsem její součástí. A jsem za to kůrník šopa.

krásný čtvrteční večer, přátelé, zdravím vás ze studia Rádia Béčko. Já jsem Cvrkoslav Zelený a právě začíná Vintage číslo 169. Nějakou dobu jsme se neslyšeli, ale znáte to, já mám takovou prázdninovou náledičku. Zároveň jsem byl na dovče, takže si asi o všem budeme moc pohovořit a tak dále a tak dále. Koukal jsem, že poslední díl, co jsme vysílali, byl o mistrovství světa v hokeji, kdy jsem odsaď utíkal, abych ho stihnul. A pak jsme stejně dostali na prdel, takže to vlastně nemělo ani cenu tam letět. Přátelé, běžte se pohodlně postavit, nalijte si něco dobrýho k pití a myslím si, že naše hodinka od 8 do 9 právě začíná. Takže pojďme společně na to. Odpálili jsme to skladbou Big Fun a já se rovnou vrhnu na skladbu It Just Won't Do od Tima Deluxe. Za mě velice skvělá věc, známý. A víte co, já vám nebudu říkat, odkud ji znám, pojďme si ji společně přehrát a potom ji proberem. Takže Vintage 169 právě začíná, Cvrko Brko připraven a vy se připravte taky, co vám k tomu budu říkat. Tak pojďme na to, startujeme.

A my máme za sebou druhou skladbu dnešního dílu It Just Won't Do, přátelé. Odkud ti uznáme? Já jsem vám slíbil, že vám to nastíním, je to od Afrika Islema. Jestli se nepletu, taky Karl Cox to často hrával. A já to mám v hlavě z takových těch dětských setíků, který jsem poslouchal v základkovém věku. Jaj, spousta nostalgie. Takže It Just Won't Do. No a co nás dneska čeká? Jak jsem nastínil na začátku, tak bychom si mohli probrat, jak dlouho jsme se neslyšeli, kde jsem všude byl a tak dále a tak dále. Zároveň nás příští týden čekají rádiový narosky, což si myslím, že by taky stálo za to probrat. No a potom třeba nějaká zahrada, kam mířím přímo odsaď, abych zalil v těchto tropických vedrech. Uvidíme, kolik toho stihnu, jak moc se rozkecám. Přece jenom je to nějakých 7-8 vstupů a už máme skoro dva za sebou. Takže pojďme rovnou dál, další skladba Space Cowboy a David Morales. Tak jdeme na to.

0: Sorci, právě ladíte vintážek s Srkoslávkem.
1: Tak a my se vracíme k mluvenému slovu, třetí pecka za náma a asi se můžeme rovnou vrhnout na ty výlety. Vlastně jsme se naposled slyšeli začátkem června, jestli se nepletu, já jsem potom celý červen byl pryč a to byl právě ten můj výlet do Thajska, o kterém by asi stálo za to zhrnout pár informací, takže byl to výlet vlastně jako v loni, představte si to se vší parádou, co jsem mohl mít. Letěl jsem rovnou z Evropy do Bangkoku, snažil jsem se vyhnout se všem Katarům a Emirátům a já nevím čemu všemu, kde jsou ty Tatrmani s úděrkama na hlavě a kde vám hrozí nějaký bombový útok a nějaký drony na letišti a všechny takový ty kraviny. Takže tomu jsem se všemu krásně vyhnul. Následně jsem si dal den v Bangkoku, abych se tak nějak rozkoukal. Už tam to stálo za to, můžu říct. Ale co bylo potom lepší, že jsem se z Bangkoku odebral na letiště do Trátu. Tam to trvalo asi hodinku letu. A tam bylo takový letiště velký jak benzínová pumpa. Mělo to jeden terminál, mělo to slaměnou střechu a bylo to až takový komický. Ale co byl maličko průser, že jsem do Thajska letěl až v období dešťů, takže tam nebyli turisti a zároveň spoustu těch věcí, které pro ty turisty byly zajištěné nebo nějakým způsobem řekněme k dispozici, tak já jsem o ně přišel, takže jsem si musel nejdřív sehnat cestu nebo transport z toho letiště, to jsem sehnal docela fajn. A potom jsem si proběhnul město Trát. Já jsem vlastně jeden den bydlel v Trátu, nebo kousek, asi 3 kilometry od. A bylo to strašně zajímavý. Tam vlastně nebyl jediný bílej turista, nebyl tam vlastně nikdo, kromě těch, co tam bydleli. A díky tomu to mělo takovou docela fajn atmosféru. Takže jsem si to tam všechno proběhl, najedl jsem se. Rozkoušel jsem věci, co doteď nevím, co byly k jídlu. Jestli to byly nějaký mořský plody na tyčce, nebo jestli to byla zelenina, ovoce, cokoliv. Vlastně jsem ochutnával, z ničeho jsem průjem neměl, takže to bylo fajn, ale spoustu věcí jsem vůbec netušil, která je. A měl jsem tam domluvíno, že se mrknu ještě do místní pěstírny, jenže mi nevyzbyl čas, takže jsem se tam juknul jenom do obchodu, nakoupil jsem si tam nějakou legální mariánku, hrozně levnou, já jsem tam vlastně to, co by tady stála jednička, tak já tam toho měl i ruksak, ale to si nevíte představit, takže to byl takový zážitek ztrátu, no a seznámil jsem se tam s místním policajtem, který mě následně pozval na večeři a dali jsme si nějaký pívečka, pak mě chtěl odvíct na kole domů, jenže se mnou spadl do Pangeitu, bylo to takový komický, pak na nás útočili divoký psi a asi tak, no, k Trátu. Pak jsem si dojel taxíkem do přístavu, Laem Ngop, jestli se nepletu, ale tam nebyla živá duše, přátelé, tam vlastně chcíp pes, tou dobou, co odjeli všichni turisti, nebo vlastně nepřijeli žádný turisti, protože už nebyla sezóna, tak tam sice byly pobočky, kde bych vás, řekněme, pustili na nějaký speedboat, na nějakou loď, jenže ty pobočky byly zavřený a nikdo tam neseděl a bylo vlastně docela průser si tam sehnat vůbec místenku, jízdenku a nevěděl jsem jak na to, takže počítal jsem s tím, že o tam teď jezdí i domorodci vlastně z toho ostrova, takže musím někoho potkat a strategie byla prostě čekat. Nakonec jsem tam potkal takovou paní, která prodávala ve svém obchůdku úplně všechno od studeného piva přes pneumatiky, gauče, vole, opravovala spoustu věcí a zároveň mezi tímhle vším super sortimentem i prodávala lístky a nějakým způsobem byla v přízni s tou lodí, která jezdila na ten můj ostrov, konkrétně ostrov Koh Mak. Takže jsem se s paní domluvil, počkal jsem tam asi 3-4 hodinky a tradá, cesta na ostrov zajištěna. Já myslím, že si můžeme dát další skladbu a pak vám tak nějak zhrnu, co mě čekalo na ostrově, kde opět nebyl skoro žádný bílej a hlavně já tam byl skoro 3 týdny, takže jsem se tam s nima docela zžil. Přátelé, pojďme mrknout na muziku, další skladba se jmenuje Rocket od Herbieho Hancocka, za mě další docela zajímavá věc a pak vám to dovyprávím, tak pojďme zpátky k muzice a tak dále, pojďme na to.

Tak za námi čtvrtá skladba Rakit a my se rovnou vrhneme dál na storytelling, přátelé, takže dostal jsem se nějakým způsobem na ostrov, kam jsem měl původně v plánu se dostat. Trvalo mi to teda asi 3 dny, než jsem se tam dostal, ale zároveň proto, protože jsem si dával mezi zastávky, abych neměl nic ve schonu, abych se vždycky podíval tam, kam jsem dojel a abych se prostě rozkoukal, přece jenom nejsem úplně skvělý turista a víte sami, že ten čas je občas potřeba. Takže jsem se dostal na malý ostrůvek, jmenoval se Koh Mak. Byl to vole ostrov 5 km na 7, bydlí tam 400 lidí a žije dost turismu. Zároveň, když si odmyslíte všechny ty turisty, který v dešťový sezóně nejezděj a jako trouba jsem tam dojel, tak tam bylo úplně prázdno, 400 domorodců a já k tomu. Zároveň jsem si ještě půjčil kolo, což je docela atypický v Thajsku, tam všichni jezdí na skútru a díky tomu jsem si vysloužil přezdívku ten bílej na kole a ta se se mnou potom táhla celý ty 3 týdny. Takže to byl můj ostrůvek, já jsem naštěstí měl krásný bungalovek, takovou malou chatičku s koupelnou, ložnicí, obyváčkem, ledničkou, klimoškou, se vším přímo na pláži, což znamenalo, že jsem ráno vstával, rovnou jsem se mohl okoupnout, večer, když jsem šel spát, ještě předtím jsem se mohl rovnou okoupnout, byla to strašná Havaj. Opravdu taková ta, řekněme, jak to popsat, no kravina z filmů nebo z těch fotografií, co máte na tapetách v počítačích a podobně. Fakt tak strašně kýčovitě to vypadalo, ale to jsem ještě nevěděl, co mě ten ostrov nabízí a co všecko vlastně díky tomu získávám. Takže měl jsem půjčený kolo, měl jsem kde bydlet a najednou jsem získal možnost to tam nějak prozkoumat, takže s pomocí nějaký mapy, s pomocí, řekněme, rad od místních domorodců jsem objevoval restaurace. Nebyly teda otevřený úplně všechny, protože, jak jsem hovořil, tam turisti nebyli tolik, ale zároveň třeba z 50 restaurací na takhle malém ostrovku jich 20-30 pořád fungovalo a jestli mám k dispozici 20 restaurací, tak to pro mě je úplná Havaj. Měl jsem tam asi 4 obchody, které byly co by kamenem dohodil a všechno, co si vlastně představíte. Bylo to omezený maličko, ale nebylo to nic, co by mi scházelo. Takže jsem tam vlastně díky tomu kolu a díky tomu volnému času trajdal a prozkoumával. Různě jsem si vždycky dělal výlety a ty dny jsem si plánoval takhle, než jsem se vlastně seznámil s rodinou, nebo s rodinou, se skupinou přátel, který vlastně byli skoro jak rodina a ty mě nějakým způsobem vzali mezi sebe. A já myslím, že si můžeme dát další skladbu a pak vám to téma Thajska si zakončím takhle touhle s tou rodinou Etídou. Takže přátelé, další skladba, Can't Get Enough a pojďme si ji rovnou loupnout, už docela dlouho hovořím, tak ať ještě stihneme nějakou muziku. Zpátky k muzice Vinty C, Radio Bčko, Cvrko Brko, pojďme zpátky.

Can't Get Enough, přátelé, připomnělo mi to skladbu I Just Can't Get Enough a je to trochu jiný styl, ale má to vlastně stejný refren do určitý míry. No nic, zpátky, vlastně ne k muzice, zpátky k hovoření, takže já jsem skončil svůj tajský příběh v tom, že jsem dorazil na ostrov, že jsem se tam tak nějak rozkoukal a dostal jsem se do docela fajnový skupiny lidí. Já jsem chodil do baru, kde vlastně díky tomu, že tam nebyli turisti, jsem býval skoro sám, a právě domorodci, právě domácí, a seznámil jsem se tam s barmanem a první den jsme se šíleně ožrali, tak jak tomu bývá zvykem, teda ne u mě, jo, ale u něj v baru samozřejmě. No a díky tomu jsme se dali nějak do řeči, po mě rovnou vlastně ten první večer vzal k sobě, že nemůžu jít domů, že musím jít s ním a ještě nějak tak popít a nějakým způsobem se navečeřet, a představil mi skupinu lidí, což byly jeho přátelé, taková polorodina, něco jako zrychlé a zběsilé, jo. Jenže tam vlastně každý z té skupiny měl nějaký zaměstnání na tom ostrově, představte si, pár lidí v restauraci, pár lidí na masáži, pár lidí třeba opravoval kola, měla autoservis a tak dále a tak dále. Takže já jsem každýho z té skupiny nějakým způsobem každý den potkával, ať jsem šel úplně kamkoliv, což na jednu stranu mi skýtalo spoustu výhod v rámci toho, že na mě volali, zdravili mě, dávali mi ochutnat spoustu věcí a tak dále, ale zároveň jsem tam neměl ani chvíli klid. Uvedu příklad, kdy jsem vlastně si ráno vždycky chodil do sámošky, kupoval jsem si takovou placatici rumu, Sanghang se jmenoval, jestli se nepletu, a to byly třeba 2-3 deci, já jsem si rád dával vždycky s kokosovým ořechem, a díky tomu, že stávám brzo, a vlastně se mi celý ten pobyt chodil spát brzo, takže jsem měl naspáno dost, tak jsem si třeba na 7 ráno šel koupit rum, což na jednu stranu zní hodně blbě, ale ještě hůř se mi potom stalo, že jsem šel třeba na 8, na 9 na snídani a paní se mě hnedka ptala, jestli jsem ten rum všechen vypil a tak dále, a říká, kurva, jak to víš, že jsem měl rum? No já jsem mluvila s paní v sámošce a ona říká, že bílej na kole si přijel koupit rum, 2 kokosový ořechy, vole, hned v 7 ráno a potom odjel. Takže už tam pro mě byla taková jakoby přezdívka bílýho gringa na kole, a cokoliv jsem udělal, kamkoliv jsem se hynul, tak o tom celý ostrov nějakým způsobem věděl. A ne, že by mi to dávali sežrát, ale nějakým způsobem mě s tím konfrontovali a jsem musel vysvětlovat, proč to tak mám rád a jak to rád dělám. A ne, že by to vůbec nepříjemný, ale cítil jsem se tam tak nějak pitomně, chtěl jsem být odstřížený od světa a nakonec jsem si tam našel úplně novou rodinu. Takže s nima jsem tam trávil spoustu času, jsem za to na jednu stranu vděčnej. Vždycky mě pozvali na večeři, já jsem si třeba platil jenom píva, nebo jsem třeba dones něco a tak dále. Bylo to strašně fajn, ale pak to mělo třeba i druhou stránku věci, že mi tam z té skupiny lidí nosili vlastně svoje dcery, nějaký vnučky, neteře a jakýkoliv děvčata na tom ostrově mi tak jako systematicky vodili do baru a ono to teď zní hrozně blbě, ono to úplně nebylo tak blbý. Oni po mně chtěli, abych si nějakou z nich jakoby vybral a následně ji odvedl sebou domů do nějaký lepší, řekněme, skupiny nebo lepší domoviny pro mě. A já jsem to vlastně nechtěl nikdy dělat, já jsem měl takové trápení se s nima seznamovat a on mi vždycky třeba ten barman ukazoval na Facebooku, hele, tyhle dvě přijdou za chvíli, vole, to bude bomba. No a pak přišli, vole, 2 tajky, tlustý jak čpun do přehrady, a já jsem s nima musel díky tomu konverzovat, protože tam přišli kvůli mě a já jsem si chtěl třeba v klidu číst nebo stavit Rubikovou kostku, a teď oni třeba karaoke a jebali do mě, ty si čteš, víš, ty musíš zpívat s náma, takže tohle byly jaký ty nepříjemné části, ale to není nic, co by mě rozhodilo. Takže jsem si na tom ostrově takhle užil celý ten pobyt, bylo to strašně fajn, celý jsem ho prozkoumal a doufám, že se tam ještě jednou vrátím. Zároveň, až pojedu příští jaro do Tajska, tak nejspíš zvolím jinou destinaci, protože to Tajsko je strašně obrovský a byla by hloupost žrát 2x tu samou bomboněru, když jsem ještě neochutnal nějakou jinou. Takže pokusím se letět jinam, ale určitě se poučím z toho, co všechno jsem zažil tady. A byl to vlastně první velký výlet, kde jsem byl sám, takhle vlastně od začátku do konce. A nemůžu říct, že by mě to nějak zocelilo, ale zároveň jsem si šáhnul na určitý limity toho, co jde, co nejde. A asi úplně nemám problém se někam vydat sám zase do budoucna. Takže na podzim Japonsko a
doufejme na jaře opět Thajsko, uvidíme, jak nám to vyjde. Takže tohle byl můj výlet, proto jsme se nějakou dobu neslyšeli, i když jsem se teda vrátil na konci června, tak jsem se pak na vás ještě vysral celý červenec, ale to jenom proto, že bylo spoustu věcí na práci a taky jsem měl po příletu, po odletu. Já jsem tu shodou okolností byl minulý týden, ale nějak mi to nešlo nahrávat, neměl jsem úplně náladu. Takže jsem to zapasoval hnedka na začátku a šel jsem místo toho na zahradu. Co si budeme nalhávat, takový jsem hold já. Pojďme si dát další skladbu, je to poslední skladba přes českou písničku ve vintážku, takže si ji přehrajme a pak rovnou česká pecka. Další skladba Make Love a Room 5 Vintage C, číslo 169 Svrko Brko, Radio Bčko, co mám hovořit, pojďme zpátky k muzice.

Alpy tě ohromí, Karole, ale tohle, to tě dojme. Ven se na to podívej. Vidíš to? To není země, to je zahrádka.

0: cestou, naší cestou cest. Tou naší cestou cest.
1: Podívej se na nás, ty vepřová hlavo, jsme Češi! Jsme Češi, nejsme mimozemšťani!
2: Tak, tohle byla Hanka Hegerová, přátelé. Hvězda filmu Česká republika. Ne, hele, naše slavná Sansonierka. Těžko říct, hele, tato skladba je z roku 1973. Já jsem si tady během toho, co hrála, dohledal nějaký důležitý informace. A vás už určitě zajímá, jak jsem se k ní dostal. Tak jako tradičně většina českých písniček v tomhle pořadu je z pramene nebo pramení právě v pořadu Zlaté časy s Václavem Koptou, který jde na Rádio Dvojce českého radiožurnálu vždycky v neděli od 11 nebo od 10 do 11, takhle to je. A je to opravdu skvělý pořad, já se ho pouštím celkem pravidelně v práci vždycky v týdnu a má docela přehled o tom, co je fajn, má docela skvělý, řekněme, hudební rozhled a tohle z toho Želízko v ohni bylo právě od něho. A zajímavost, co jsem si ještě vlastně dohledal, já jsem k tomu tady trošku znásilňoval umělou inteligenci, tak víte, kdo napsal text právě na tuhle pecku? Budete se divit, ale byl to Pavel Kopta, vole Václavovo táta právě. A přijde mi to celkem fajnový, když o něm hovořím, takže ještě jeho táta napsal text, takže to je taková Koptovic Želízko v ohni pro Vintage. Takže tolikero k české písničce ve vintážku. No ano, a pokud koukám dobře na čas, my už máme 3/4, já jsem zase, tohle byla osmá, ne, tohle byla sedmá písnička, my obvykle máme stihnout okolo 15, takže pojďme honem rychle k nějaký další skladbě a pak možná povyprávíme o tom, kde jsme byli na Čundru minulý víkend, uvidíme, co stihneme. Takže další skladba je zase anglicky hovořící, jmenuje se Cars a Gary Newman. Tak zpátky k muzice, kocourci, pojďme na to.

No ať koukám, jak koukám, tak už toho moc nestihneme, přátelé, máme skoro míň jak 10 minut do konce a to znamená, že se musím rozloučit, protože možná přede mnou bude reklama někdy a tak dále, takže bychom třeba přišli o ten konec. Takže určitě, co potřebuji shrnout, je příští víkend, já se hnedka podívám na datum, příští sobotu 15. srpna, Podzámčí Roudnice, od oběda do 10 do večera, 6. narozeniny Rádia Bčko, je tam vstup zdarma, vystupují skoro všichni moji kolegové, kromě mě, já toho zakázaný vystupoval, ale mě to nevadí, já si vás užiju zase jindy a třeba se tam uvidíme, můžeme pohovořit, můžete si opatřit naše trička skvělý, anebo jen tak pokecat, mají v Podzámčím velice dobrý jídlo, takže si můžete dojít aspoň na gáblík a k tomu pojede Fire Stage. Takže to jsou narosky. Co se týče vintážku, tak sorry, že byla takováhle delší pauza, ale znáte mě, já se někdy dokopu, někdy se nedokopu a někdy se mi prostě nechce. Jsem takovej línej zmetek takhle přes léto, takže budu se snažit to udělat nějak fajnově, ať se slyšíme třeba za 14 dní, nebo třeba za týden, nechci předbíhat, ale ruku na srdce a to příští týden je spíš nedokopu, takže mi dejte aspoň 2 týdny. No ano a tohle byl vintážek číslo 169, já jsem Cvrkoslav Zelený, jsem rád, že jste se ho naladili, no a slyšíme se zase někdy příště na Bčku. A teď nevypínejte kanela, po mně už malý pátek, DJ Cynic a tak dále, však to znáte, čtvrtek ve Varu. Díky a čau, Cvrko Brko se loučí, Rádio Bčko s ním a zdary zase někdy.

0: Je 9 hodin večer na Rádiu B.
1: Reklama
2: na Rádiu B.
1: Pozor, pozor! Rádio B slaví 6. narozeniny a nečekejte dorty. Repráky mají totiž radši basy než šlehačku. Místo toho jsme připravili pořádnou hudební houpačku. Rosničky hlásí.

0: Dinosaur.
1: Enormní.
2: Intergalaktický.
3: Extrém.
4: Titán.
0: Megalomanský.
4: Monstrózny.
0: Gargantuánský.
2: Supermasivní.
4: Giganty.
5: Malý pátek.
2: Malý párek. Ne, vole. Malý pátek.
5: Malý pátek.
6: Malý pátek. To já žeru.

Ahoj, ahoj, holky, kluci. Je chvíli po deváté, čtvrtek, a to je ten pravý čas na pořád Malý pátek na Radiu B. V dnešním dílu si představíme letní hity, které ovládly hitparády a celkově stage na openerech. A máme se na co těšit, no

A my jsme začali první skladbou, to byla LK od DJ Marky, XRS a Stamina MC. Druhá skladba Ready to Fly, Subfocus a Dimension. A jdeme na další skladbu a to je Control, kterou má na svědomí Matrix, Futurebound a Max Marshall. Posloucháte Malý pátek na Bečku.

Jistě už jste všichni poznali Take It Up, Wilkinson a Subfocus. A než skončí tato skladba, já bych se vás chtěl pozvat na první mejdán, který se odehraje 15.8. a jsou to narozeniny Rádia B. Jupí, už jsou to 6. narozeniny. A my samozřejmě pro vás děláme mejdán. Děláme ho v Podzámčí od 2 hodin a letos se na stage představí Antonín Padrta, Cynic, STVS, Fefe, Lobo, Michal Kořán, Tereza Kerle, Ned, Piv, Raskal a Šazo. Tak se těším.

A po této skvělé skladbě Take It Up od Wilkinsona a Sofocuse následuje Kalibr, stará klasika Even If. Užívejte poslech, posloucháte Malý pátek na Bečku.

táto skvělá skladba od producenta Kalibr pod názvem Even If vznikla v roce 2005 a vydaná je na Signature Records. Následuje Night Vision, Techni.

pomalu nám končí skladba Night Vision od Technimatic a následovat bude We Got It od Matrix a Rotwell. Ale ještě předtím by se vás chtěl pozvat na další mejdán, který se odehraje ten samý den jako narozeniny Rádia B, a to je 15.8. Hned jak tady skončím, tak jedu do Teplic, kde na hradě Doubravka se uskuteční elektronický hudební festival a budou tam dvě stage, drum and bass a techno. A můžete se těšit na spoustu skvělých DJů, jako je Jacqueline, Husky, Miguel, Orkus, Quicky, I'm Jacob, Majsny, Simir a Tim Clock. To byla techno scéna. A na drum and bassové scéně se můžete těšit na DJ, jako je Nitrofix, Gizmo, Marshall, moje maličko Cynic, Fat Ferry, Vormik a Dumpling, Jimmy Cocaine, Mary a Grand Kiss. 15. srpen, hra Doubravka, Teplice. Těšíme se také na vás. Ukažte se.

Posloucháte Malý pátek na Bčku, speciální Best of Summer DMV Edition. Doufám, že se vám dnešní skladby líbí. Jakékoliv připomínky můžete nám napsat do chatu na webu Radia B. Těšíme se na jakýkoliv feedback a jakoukoliv třeba i otázku. A my pokračujeme dál, další skladba Wilkinson a Easy Cross. A skladba se jmenuje You Used to This. Malý pátek na Bčku.

končí nám skladba Use This od Wilkinson a Icy Cross. A samozřejmě teď uprostřed léta probíhá to nejlepší, co v Čechách máme i na světě, a to je Letý troll. Takže pokud tam ještě nejste a nemáte jiný plány, rozhodně běžte si užít tuhle skvělou akci a podpořit ty, co to pro vás celý vytvářejí, protože je to neuvěřitelný, jak dokážou udělat ty stage. Já mám pocit, že snad 60 metrů je ta velká stage zleva doprava a 25 nebo 30 metrů vysoká, takže rozhodně to musí být zážitek. Já se tam letos nedostanu, ale těším se příště. Vy posloucháte dál Rádio B, pořád Malý pátek, další skladba je Renaissance od Culture Shock. Příjemný poslech.

zatím dvě odpropagované akce jsou 15.8. a to je 6. narozeniny Rádia B v Roudnici pod Zámčí a druhá akce, ten samý datum 15.8. Doubravka.

Fretví a Grafix. A my jedeme dál a já tady mám jeden pozdrav. Chtěl bych pozdravit do Brozán, kde pod pergolou chlastej Rumníček a poslouchají hezky náš pořad. Malý pátek na Bčku, tak jim popřejeme, ať se jim pěkně popíjí. Ahoj kluci a další skladba přímo pro vás je Gold Rush od producenta Danny Bird a Broken Brothers. Užívejte večer, dejte si panáka na mě a my se vlastně vidíme v sobotu. Takže čau!

já bych se vás chtěl pozvat na další akci, která se uskuteční 7.8. a to je v podstatě Libochovická pouť. A na pouti jsem si letos pronajal a vymyslel malej stánek s hudbou a občerstvením. Takže pokud budete na Libochovické pouti, zastavte se u zátoky až úplně u Ohře, vedle mostu. Určitě to najdete a já se na vás moc těším. Budeme hrát house, techno a drum and bass a máme na to 2-3 dny, tak to bude mejdan, jako vždy. Libochovická pouť, 7-8, tento měsíc. Nebo následující. V sobotu máme prvního, dneska je poslední den, takže srpen 7-8.

a my už se dostáváme do posledních 10 minutek dnešního pořadu. Strašně to letí. A já vás chci ještě pozvat na Roudnický a Litoměřický vinobraní. 12.9. v Roudnici, to máme stage u galerie, a 19.9. je to v Litoměřicích a to máme 2 stage v tunelu. Tak se na vás moc těšíme, na všechny tyto akce, narozeniny Rádia B, Doubravka v Teplicích, Libochovická pouť, Roudnické vinobraní a také Litoměřické vinobraní. A teď už následuje skladba Bad to Me. Posloucháte Malý pátek na Bčku. Speciální letní edici.

pátek, to já žeru, věřte mi to na... Malý pátek, to já žeru, věřte mi to na mou věru.

pomalu nám končí skladba Bad to Me od producentů Hybrid Minds a Grace Grandi a my už se dostáváme k další skladbě a to je od producenta High Contrast a co by to bylo za léto, kdyby jsme neměli If We Ever. Posloucháte Malý pátek na Bečku High Contrast.

A my si tuto skladbu usekneme v polovině, aby jsme stihli další hitovku a sami dobře poznáte, co je to za skladbu, a pokud ne, já vám to potom řeknu. Následuje další skladba v pořadu Malý pátek na Večku. A název mi třeba můžete napsat do chatu na webu Rádia B. Uvidíme. Ale nehledejte na netu. Hezky.

Jsme ke konci, máme tady poslední vstup a já bych se vám chtěl moc poděkovat, že posloucháte speciálně dnes Dobrozán pod pergolu, kde je Mire, Slíba, Láďa, Tom a Píťa. Těším se na vás na každém mejdanu a dávejte na sebe pozor, buďte na sebe hodný, díkům dík a čau za čau. Poslední skladba Together od Logistic. Já jsem DJ Cynic a přeji příjemný večer.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí

Radio Bečko. Leave your cares behind. S náma ste prebežili. Radio B.cz.

madre vera, dimmi ancora solo una parola.

Talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.